0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert

V Rádiu Litera ste počúvali adaptáciu frašky Jána Chalupku Fuk a huk. Pre rozhlas ju adaptoval a režíne naštudoval Alexander Noskovič. Účinkovali František Zvarík, Ondrej Jariabek, Viera Bálintová, Beta Poničanová, Ivan Krajíček, Anton Korenči a Štefan Figura. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Ervin Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vstupte.
1: Služobník. Volali ste ma, pán šéf?
0: Á, Stodola. Řekněte mi, co má znamenat tenhle ten papír?
1: Výpoveď. To si môžete prečítať v záhlavi.
0: Výpoveď? To je ohromný. A co teď mám dělat já? Co čekáte ode mě?
1: Nič. Dal som výpoveď a...
0: Smím se zeptat, proč?
1: Dostal som ponuku z Cirichu. Profesor Dörtl mi ponúka miesto na katedre Maschinenbau na Politechnike.
0: Ah, v Praze se vám tedy nelíbí?
1: V Prahe sa mi páči, ale v Rustonke nie.
0: A smím se zeptat, co se vám v naší fabrice nelíbí? V Rustonce děláte jenom 8 let?
1: Ak dovolíte, pán šéf, už 8. Keď som nastupoval, sľubovali ste mi všeličo. A zatiaľ mám platový i služobný postup veľmi pomalý.
0: To snad ne. Děláte tady konstruktéra. Některé vaše konstrukční řešení parních strojů je opravdu pozoruhodné. A my si to vážíme. My oceňujeme, že právě naše firma jako první v střední Evropě zavedla do sériové výroby parních strojů Corlisův rozvod. A to je vaše zásluha.
1: Ďakujem za uznanie, ale... Neodzrkadlilo sa to na platovom postupe. A iste chápete, že to nie je zanedbateľné. Som živiteľom rodiny, mám dve céry. Pracujem denne 12 hodín. S rodinou sa stretávam len večer o 9. A aj tak žijeme veľmi skromne.
0: Ja vás chápu, ale chápejte i vy mne. Vážime si vaši práci. No přece jen, jak bych to řekl, se kolegům nelíbí vaše proněmecké cítění, sympatie.
1: To je ironia. Dovolte, pán šéf, aby som sa zasmial. Vy ma obvinujete z údajných proněmeckých sympatií a Nemci ma vyhlasujú za pán Sláva, lebo nesúhlasím s ich väčšným osočovaním všetkého českého a slovenského.
0: Iste, iste, ja chápu, jenomže Nemci...
1: Ja nechápem, pán šéf. Prečo potom chodíte na koncerty, kde sa hrá Bach, Beethoven? Veď to boli Nemci. Prečo využívate objavy Ohma, Dopplera, Fahrenheita? Aj to boli Nemci.
0: Pane inženýre...
1: Ja neobdivujem národnosť, ale ducha. Veľkosť ducha. Jeho podiel na pokroku, to je pre mňa prvoradé. Národ môže byť len vtedy silný, keď má silných a veľkých ľudí, keď dokáže prijať a oceniť všetko, čo vzniklo aj za hranicami. Ja som Slovák. Milujem svoj národ. Ale nemyslím si, že mu budem osožnejší, ak sa budem vyčerpávať v žabomyších vojnách. Žijeme s rodinou v Prahe, v slovanskom prostredí, ale žijeme osamotení. Našej rodine sa niektorí kolegovia vyhýbajú. Teraz viem prečo. Ja, nepriateľ českého národa, to je smiešné.
0: Nevím, proč vás ešte poslouchám. Asi proto, že si vás vážím a mám vás rád. Vaše rozhodnutí odejít je tedy definitivní?
1: Je. Porúčam sa, pán šéf.

poslední, na co bych se ti zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

0: Na natáciu.
1: Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
1: No a teď?
2: Ja.
1: No tak hrej. Vem a hrej.
2: Nechce sa mi to...
1: Len zahraj. No hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto...

V Rádiu Litera ste počúvali adaptáciu frašky Jána Chalupku Fuk a huk. Pre rozhlas ju adaptoval a režíne naštudoval Alexander Noskovič. Účinkovali František Zvarík, Ondrej Jariabek, Viera Bálintová, Beta Poničanová, Ivan Krajíček, Anton Korenči a Štefan Figura. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Ervín Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.

frk, frk. Veselo si z vlečky padáš trk. Veselo si z vlečky padá štrk.